0: Tak to byl smyčcový kvartet Es-dur opus 44 číslo 3 Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Hrálo Talichovo kvarteto.
1: No a těch nahrávek pak jsme udělali další množství, včetně Erwina Schulhoffa. Velmi si cením osobně nahrávky třeba Janáčkovou kvartetu dvou, která taky byla natočena starým složením, ale mám pocit, my to hrajeme určitě jinak, což je dobře. No to jinak nejde, ale ta nahrávka, víte, kterou si poslechnete za pár let, pokud vůbec někdo poslouchá člověk nahrávku, řekne si, tak si to pustím z nostalgie a je to, za co si člověk nestydí. Jo, že si říká, dneska bych to udělal podobně nebo stejně. Protože jsme tomu věnovali velkou péči i pramenu a vycházíme teda ještě z toho zápisu původního, ne co udělal pan z Brna, muzikolog jeden, to celý jako přepsal z Bček do křížku, což mi přijde, že opravdu, ať se na mě nezlobí, ale je to hřích jako přepisovat skladatele Leoše Janáčka. A budiš, to je jiné téma. Takže tu nahrávku bychom si taky mohli pustit, třeba ten velký kvartet, intimní listy, nebo listy důvěrné, tak jak to nazval Janáček sám. On vlastně tam ještě původně zamýšlel viola d'amour, ten nástroj, který je barvou velmi zajímavý, ale neuvědomil si, že vlastně tak, jak napsal ty ostatní party, že ta viola by nevyzněla tak dostatečně intenzivně, tak potom souhlasil s tím, že tam bude vlastně podá klasická viola. Nevím, ale myslím, že se dokonce ani té interpretace první nedožil. Že to ani neslyšel už. A je dobře, že to takhle jako nakonec dopadlo, protože ta viola je tam velmi exponovaná. Nádherný part, to jsem vždycky hrál tento kvartet s velkou radostí, protože tam si člověk opravdu zahraje, jak se říká, jo. A je to krásná muzika, fantastická. Je to vlastně taková jeho celá životní zpověď, bych to tak nazval.
0: Leoš Janáček, smyčcový kvartet číslo 2, listy důvěrné.

0: Tak to byl smyčcový kvartet číslo 2, Listy důvěrné, Leoše Janáčka. Hrálo Talichovo kvarteto. Mezi soudobými skladateli jsme ještě nezmínili Karla Husu. Natočil jste jeho suitu pro violu a klavír. Jak k tomu došlo?
1: No, dokonce pan Husa mě tenkrát oslovil osobně, ještě když žil. On žil mnoho let v Americe a myslím, že tady dělal nějakou desku. Kontaktoval mě, jestli bych byl ochoten natočit jeho suitu. Já jsem říkal, že velmi rád, že jsem to ještě nehrál a že se něco nového rád naučím. No takhle vlastně takhle nahrávka vznikla na té desce, to je taková kompilace taky několika skladeb, no a při té příležitosti jsme se domluvili, že mi ještě ukáže další jeho skladbu velkou, dal mi noty, ale myslím, že pak záhy na to už čistě onemocněl a zemřel, takže vlastně k té interpretaci vůbec další věci už pak nedošlo a mám to tady někde ještě v notách, no takže to mě potěšilo, že jsem se ještě s Karlem Husou mohl jako i setkat osobně a vlastně natočit jednu takovou menší skladbu, no, ze které si zahrajeme tu poslední větu.

0: Vladimír Bukač a Jaromír Klepáč hráli třetí část ze suity pro violu a klavír opus 5 Karla Husy. Po roce 2003, po vystoupení na Salzburském festivalu, se na světových koncertních pódiích zjevila lotyšská mezzosopranistka Elina Garanča a ohromila celý svět. Jednak nemohl zůstat lhostejný žádný muž, protože to byla plavovlasá dívka, velmi pohledná a hlavně byla vynikající pěvkyně.
1: Přesně tak, myslím, že ohromila velmi i mě osobně ve všech ohledech, protože pěvecké umění samozřejmě je i do jisté míry hereckým uměním a ta vizáž hraje velkou roli. Říkám, že je tu nejhlavnější, ale když někdo dobře vypadá a ještě skvěle zpívá, já myslím, že není dokonalejší kombinace a mě ta paní ohromila svým úžasným temperamentem, především v těch skladbách, které bych chtěl dneska prezentovat v rozhlase a který si myslím, že jí velmi sedí a je to španělská hudba. Takže já si tady dovolím nabídnout dvě nebo tři ukázky, kolik se vám tam budu hodit, abychom si všichni užili to její nádherné umění.
0: Elina Garanča bude zpívat píseň Palomy se sborem z prvního dějství Zarzueli, Malý holič z Lavapie, píseň Staré paní se sborem z prvního dějství Operety Candide, Leonarda Bernsteina, a jednu z klasických španělských písní Fernanda Obradorse. Spoluúčinkují Filharmonický sbor Storina, sbormistr Claudio Fenolio a symfonický orchestr italského rozhlasu a televize řídí Karl Marc Cicchone.

0: Tak to byl výběr písní z disku Eliny Garanci s názvem Habanera. Byly to píseň Palomy se sborem z prvního dějství Zarzueli Malý holič z Lavapie, píseň Staré paní se sborem z prvního dějství operety Candide Leonarda Bernsteina a jedna z klasických španělských písní Fernanda Obradorse. Spoluúčinkovali filharmonický sbor Storina, sbormistr Claudio Fenolio a symfonický orchestr italského rozhlasu a televize řídil Karl Mark Cicchone. Pojďme se ještě vrátit k nahrávkám Talichova kvarteta. Mnohé tituly získaly významná ocenění.
1: Myslím si, že takové to největší ocenění, na kterém jsem se já zatím úplně nepodílel mimo Mozartovy kvarteta, kde jsem dotáčel zbytek teda ještě, ale ne úplně všechny, ale kvarteto vlastně dostalo Diapason d'Or, neboli Zlatou ladičku, za kompletní nahrávku všech beethovenských kvartet, následně i Mozartových kvartet, a já jsem natočil asi už jako nový člen z nové generace, řekneme, několik z nich, asi 4 poslední. No a pak samozřejmě to kvarteto, když prošlo tou generační proměnou, tak jsme obdrželi, já si to teda jako neeviduji, ale vím, že jsme měli několik různých cen, klasika, šok, cena Radio France a tak dále. Takže tohle to samozřejmě každého umělce potěší a myslím si, že i motivuje potom k další práci, protože samozřejmě tato ocenění jsou pak různě veřejně publikována a myslím si, že i díky tomu to kvarteto dostávalo pozvání na prestižní pódia.
0: Důležitou kapitolou vaší kariéry jsou soutěže, přesně její činnost v porotách soutěží.
1: Ano, to je pravda, protože ono se tak trošku nese i jednak s tím renomé té mé činnosti v kvartetu a na druhé straně i následně té profesury. Já jsem měl opravdu čest být členem jedné z největších soutěží hudební na světě a ARD v Mnichově. A sice nebývá zvykem, že zvou pedagogy nebo porotce dvakrát do té samé soutěže, ale já jsem to štěstí měl, protože jednou jsem tam byl poprvé na soutěži smyčcových kvartet a po druhé o několik let později, protože ta soutěž je jako, ty instrumenty se samozřejmě obměňují jako něco na pražském jaru, tak za několik let po druhé mě pozvali na soutěž violovou, kde byli poroci Nobuko i Mai a Garth Knox a všichni ty velcí violisté. Takže to byl velký zážitek a v té době si vzpomínám, že vyhrál jeden Číňan, který se stal později solo violistou Mnichovské filharmonie a dneska mám pocit, že je dokonce solo violista Berlínské filharmonie, ano.
0: Takže to byla úspěšná éra vašeho hudebního života, která má pokračování a je v mnohem zajímavá.
1: Je to opravdu zajímavé být členem poroty na takových soutěžích, jednak tam člověk poznává novou generaci. Samozřejmě musím říct, že jak se kolikrát třeba i říká, že někdo by nebyl spravedlivě oceněn, tak tohleto já mohu naprosto vyloučit, protože i sám ředitel soutěže říkal, že strašně těší, jaká je víceméně neuvěřitelná schoda našich názorů na ty výkony, takže já mám za sebe opravdu to nejčistší svědomí. A chtěl bych dodat ještě, že je trošku smutné, že vlastně, když jsem tam byl naposledy, tak ty ceny, byť tam bylo zastoupení i mnoho evropských mladých umělců, ale nakonec ty ceny šly do Asie. Jak už jsem zmiňoval, první cenu získal tento Číňan, druhou cenu Japonec a třetí taky Číňan. A já jsem jim strašně fandil, ten Evropanům, ale je třeba říct, že opravdu tyto národy mají v sobě něco ještě navíc, hlavně se týče třeba i té technické, řekněme, připravenosti nebo dokonalosti. Jo. A mě to přišlo škoda, že tam byla jedna úžasná violistka z Polska, ale ona se třeba dvakrát, třikrát lehce spletla. No a pak, když máte dva podobné výkony umělecké a jeden hraje bez chyb a ten druhý s chybami, no tak by bylo nekorektní zase vůči tomu, kdo hraje bez chyb, to neohodnotit. No. Takže opravdu jsem za tuto nádhernou zkušenost velmi rád. Potkal jsem se tam s významnými lidmi a kolegy a bylo to moc příjemné.
0: Ještě máme jednu nepopsanou událost, která přišla po odchodu z Talichova kvarteta a týká se Ameriky.
1: Po té, co jsem opustil kvarteto, tak jsem samozřejmě nejprve si tak jako trochu, řekněme, psychicky ulevil, že teda nebudu muset už tak strašně moc cestovat, protože to vypětí bylo opravdu velké. Jak časové, tak i mentální, ale na druhou stranu, samozřejmě, když jsem hrál 25 let souborů v kvartetu, což byla fantastická práce, samozřejmě se vším všudy, byly i těžší chvíle, ale v zásadě to je nejkrásnější komorní a nejtěžší komorní hudba. No tak se mi tak trochu zastesklo a v tu chvíli zrovna přišla nabídka, teď si bohužel už nespomenu na jméno toho amerického jednoho kvarteta, které mě pozvalo teda na funkci violisty a bylo to místo spojené s profesorou na významné prestižní americké univerzitě Bloomingtonu. Tak to jsem samozřejmě lehce zapřemýšlel a nakonec to dopadlo tak, že jsem se tam vydal a s kolegy jsme tam strávili týden, hráli jsme si a jak jsme si říkali, jak by to asi mohlo fungovat a oni mi nabídli, že bych mohl teda okamžitě nastoupit, jenomže to mělo pro mě jeden takový trošku háček, bohák spíš kolegy než háček, že bych musel opustit vlastně obě ty evropské univerzity, kde jsem už měl profesuru jak v Drážďanek, tak v tom Bruselu a upřímně řečeno jsem se toho trochu obával, protože zaprvé jít od rodiny, ať už nejbližších i své dcery, domova do Ameriky, do místa, který není New York, je to opravdu malenké městečko, ale významné, se týče teda hudby. A ještě do kvarteta, které úplně tak zaslicky neznám, tak jsem nakonec to vyhodnotil tak, že zůstanu tady v Evropě.
0: S politováním přidávám, že jsme pro tentokrát nemohli splnit jeho přání, ale můžete ho plnit vy sami, posluchači. Když si na YouTube poslechnete jeho nahrávku Fantazie pro violu a klavír od britského komponisty Yorka Bowena, která byla natočena na koncertě k 60. narozeninám Vladimíra Bukače loňského roku. Pojďme se teď podívat na vaši další specializaci či oblíbené téma, a to je stará hudba. Věnují se tomu dneska i u nás specialisté s naprostým zaujetím.
1: Přesně tak. A já mám pocit, že na tomhle tom poli se udělal obrovský kus práce, že došlo k takové té autentičnosti, autentické interpretaci na základě studiu pramenů z minulosti, protože mnoho pedagogů napsalo knihu, jenom odbočím krátce, třeba Leopold Mozart napsal krásnou knihu Die Violinschule, kde popisuje, jak se má hrát, jak se v té době hrálo a to se možná nečetlo dlouho. A teď to muzikologové interpreti sami objevili tyhle ty knihy a studují a vlastně dozvídají se, jak se hrála klasika, že jo? A dnes bez této znalosti si myslím, že ta interpretace klasicistní hudby jako takové je nemožná. Musíme tyhle věci znát, protože chceme-li interpretovat hudbu věrohodně, s ohledem na to, kdy vznikla, musíme taky tu dobu znát, jak se hrálo, jaká byla pravidla, protože mnoho věcí se rovno nepsalo tenkrát, protože ta hudba byla živá. Mozart něco napsal dneska a za 3 dny hrál někdo. Takže on do techno nepsal všechny svoje detaily, jak se to představoval, protože ti hudebníci věděli přesně, co tím Mozart myslí. Takže on jako psal jenom ty nejednotnější věci. Příklad, nechci zacházet do detailu, ale noty, na kterých nebyly tečky, se mohly vázat legátem, jo, dle tehdejší tradice. Ovšem na noty, kde Mozart napsal tečky, tím říkal muzikantům, tady vám to nedovolím, tady to nelze. Jo? Takže vrátím-li se k tomu baroku, to je obdobná situace a já jsem tomu hrozně rád, protože ta barokní hudba má pro mě pořád obrovskou emocionální, ale především duchovní sílu. Jako. Já když poslouchám tuhle tu hudbu z toho baroka, tak já jsem trošku takový barokní člověk možná, nebo určitě jsem konzervativní člověk, mám rád takový ty klasický tradice a mě ta hudba opravdu naplňuje strašně moji duši, moje srdce a jakkoliv jsem se jí potom bál interpretovat, tak jsem se do toho zahloubal, taky jsem studoval ty prameny a ta barokní hudba mě dneska jako taky velmi baví. Znám se dobře s Adamem Viktorou, který je uměleckým vedoucím souboru Ensemble Inegala a mám od nich všechny nahrávky na CDčkách. Oni se věnují hlavně Dismasovi Zelenkovi, což je taky fantastický počin, protože tento skladatel dosahuje minimálně skoro úrovně Johanna Sebastiana Bacha a býval hodně zapomenut. Takže já jsem strašně rád, že tento soubor se věnuje a zanechává tento odkaz prostřednictvím úžasných nahrávek Dismase Zelenky.
0: Takže v našem pořadu Návštěva zazní nahrávka souboru Ensemble Inegal, hudba Jana Dismase Zelenky. Je to Missa Omnium Sanctorum a mol. V seznamu jeho skladeb číslo 21 a je to soubor z cyklu Sex Missae Ultimae. Zpívají Gabriela Ajbenová, soprán, Kai Wessel, alt, Jan Kobov, tenor, Tomáš Král, bas, Marian Krejčík, bas a Ensemble Inegal. Hraje Ensemble Inegal, řídí Adam Viktora.

0: Slyšeli jste Misu Omnium Sanctorum a Mol v katalogu děl Jana Dismase Zelenky číslo 21 z cyklu Sex Mise Ultime. Zpívali Gabriela Ajbenová, soprán, Kai Wessel, alt, Jan Kobov, tenor, Tomáš Král, bas, Marian Krejčík, bas a ensemble Inegal. Hrál ensemble Inegal, řídil Adam Viktora. A to je také závěr dnešní návštěvy u violisty a profesora Vladimíra Bukače. Jemuž mockrát děkuji za rozhovor, který poskytl stanici Český rozhlas D-dur.
1: Já vám také moc děkuji, je to velké potěšení pro mě.
0: Naším hostitelem byl skvělý violista a vysokoškolský profesor Vladimír Bukač.
2: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: V našich pořadech o kontrapunktu jsme se společně s panem profesorem Smutným ohlédli zpět a podívali se na přísnou stavbu Bachovy fugy. Pak jsme přihlédli k tomu, jak ji klasikové zblížili se sonátovou formou. Poté jsme viděli, jak tento novotvar ještě znovu uvolnili romantikové. Nyní tedy stojíme v naší procházce časem na počátku 20. století a budeme sledovat, kterými cestami se vydala fuga v tomto století plném zmatků, konfliktů, střídajících se dogmat a ideologií. A ejhle, fuga prošla se svou až asketickou vznešeností a také emotivním nábojem až do našich dnů. A například v takové krystalicky čisté podobě, jakou jí dal Maurice Ravel ve svém cyklu Na hrobek Kuprénův.
1: Pokud vím, je to jediná Ravelova fuga. Jeho skladatelskému myšlení nebyly tyto principy příliš blízké, i když je mistrovsky ovládal, jak to víme třeba z Pasakaly v klavírním triu. Zde fugu zjevně užil proto, aby podtrhl skladební a myšlenkový záměr díla, poctu velkému Francouzovi Kuprénovi, autorovi řady znamenitých polyfonních skladeb a fug.

0: V lednu roku 1937 uvedl v Basileji Paul Sacher rozsáhlou čtyřvětou skladbu, kterou její autor Béla Bartók nazval prostě Hudba pro strunné nástroje a čelestu. Tato partitura patří k nejznámějším, nejhranějším, ale také hráčsky nejobtížnějším Bartókovým skladbám. Zřetelně z ní vycítíme syntézu skladatelské virtuozity tektonické i instrumentačně barevné s hlubokou meditativní reflexí. První větu této skladby představuje fuga, pomalá, klenutá do širokého oblouku, založená na chromatickém tématu, které je jakoby upředeno ze čtyř velice příbuzných motivů.
1: Polyfonní předivo v této partituře je opravdu složité. Jestliže romantikové uvolnili pravidla klasické harmonie tak, že téměř ztrácíme u mnoha z nich pojem tonality, muselo u fugy dojít k podobným změnám. A Bartók těchto nových možností plně využívá a ještě je v mnohem rozvíjí. Je to hudba velice přesvědčivá a plná hluboké obsažnosti.

0: Béla Bartók emigroval na začátku druhé světové války do Spojených států, kde byl činný jak skladatelsky, tak zejména pedagogicky. Zemřel roku 1945 v New Yorku.
1: Rok později než Bartók opouští Evropu, a to mnohem obtížněji a můžeme říct i dobrodružněji, jiný hudebník. Violista, dirigent a skladatel Paul Hindemith. Ten se před nastupujícím nacismem uchýlí nejprve do Švýcarska a později do Ameriky. Ve svém raném skladatelském období prošel bouřlivou vlnou expresionismu. Později se nekompromisně přihlásil k principům pevné stavby formální, zřetelné struktury rytmicko-melodické a často důsledně promyšlené práci polyfonické. Mohli bychom uvést Passacalli v symfonickém cyklu Nobilissima Visione, fugu ve smyčcovém triu, v obou smyčcových kvartetech, v klavírní sonátě nebo polyfoně stavěné plochy v opeře Malíř Matisse. Kontrapunktu věnuje Hindemith také obsažnou stať ve svém díle teoretickém.
0: Velice půvabný příklad Hindemithova umění kontrapunktického nalezneme v jeho klavírním cyklu 12 preludií a fug s názvem Ludus tonalis. Hindemith zde po Bachově vzoru komponuje nepříliš rozsáhlé, ale dokonale čisté dvojice preludia s fugou. V nichž využívá různých kontrapunktických umělůstek, jako je fuga v inverzi, fuga kanonická nebo radší. A právě jednu z těchto fug si teď poslechneme.

0: Dílo Dmitrije Šostakoviče je doslova nabito polyfonními formami. Připomeňme třeba Pasákaliu v klavírním triu nebo v 7. symfonii. Obsáhlý cyklus 24 preludí a fúk pro klavír opus 87 a další.
1: My si dnes připomeneme část první věty jeho 4. symfonie, což je přímo zběsilá fuga, která vlastně nemá téma. Je to jen šílený úprk v neuvěřitelném tempu, donekonečna vystupňovaný na hranici fyzických možností hráčů na smyčcové nástroje.

Formu fugy užívali skladatelé v době dávné i nedávné, často ve velkých vokálních dílech s účastí solistů, sboru a orchestru. V našem století je tomu také tak. Chtěl bych uvést dvě ukázky z díla skladatelů, které mimochodem spojuje jejich rok narození, rok 1882. První z nich, Ladislav Vicpálek, český lidový Bach, jak ho nazývá ve svých pamětech Max Brod, byl skladatel polyfonik již svým založením. V jeho díle téměř nenajdeme partituru, v níž by neužil široké, hluboce promyšlené a s přehledem vystavěné polyfonní věty. V roce 1920 napsal Vicpálek první ze svých velkých vokálních skladeb, a to kantátu o posledních věcech člověka, psanou na texty moravské lidové poezie. Hned v jejím úvodu slyšíme takovouto sborovou baladickou

0: Posledním autorem našeho putování za fugou bude skladatel, narozený stejně jako Vicpálek roku 1882, tedy Igor Stravinský, onen kompoziční gejzír, který pro hudebníky znamená asi totéž, co pro výtvarníky Picasso. A je samozřejmé, že tenhle architekt, vynálezce hudby, jak sám sebe uváděl, jestliže vyzkoušel vše, co bylo v hudbě možné a dostupné, musel nutně sáhnout po principu fugy. A udělal to nejednou a nijak okrajově. Poslechneme si druhou větu jeho proslulé žalmové symfonie, komponované v roce 1930 k 50. výročí založení symfonického orchestru v Bostonu, kde ji také jeho tehdejší šéfdirigent Kusevický uvedl. Symfonie je psána pro orchestr s velkým obsazením dechových nástrojů. Dále harfu, dva klavíry, tympány, velký buben. Ze smyčcových nástrojů užívá Stravinský pouze violončela a kontrabasy. My si na závěr toho našeho seriálu poslechneme to, jak Stravinský uměl komponovat fugu, ale zároveň také to, co o ní napsal v jedné své knize.
1: Fuga je dokonalá forma, v níž hudba neznamená nic jiného než samu sebe. Neznamená to snad, že je skladatel uvržen pod jeho pravidel a příkazů? A co když právě v tomto zajetí nachází rozmach své tvůrčí svobody?
0: A co když právě v tomto zajetí nachází rozmach tvůrčí svobody?

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Johann Sebastian Bach, druhá věta z koncertu pro dvoje housle a orchestr. Hraje Český komorní orchestr, solisté jsou Josef Suk a Henrik Schering, řídí Josef Vlach.

Jan Václav Hugo Voříšek, Líbe, píseň pro soprán a kladívkový klavír. Zpívá Martina Janková, hraje Barbara Maria Willi.

Následující melodii budete velmi pravděpodobně nebo zcela jistě znát, neboť patří k nejslavnějším a nejupravovanějším ve světě. Leckde si bez ní nedokáží představit vánoční svátky a možná budou mnozí z vás znát i název té kompozice. Ale víte, kdo zkomponoval přeslavnou alžbětinskou serenádu? Jeho jméno je Ronald Binge a během druhé světové války sloužil u královského britského letectva. Po válce byl skladatelem BBC, psal i hudbu filmovou, ale Bingeho alžbětinská serenáda, oslavující po válce v roce 1952 nástup nové alžbětinské éry s královnou Alžbětou II., je nepřekonatelná. Hraje nám ji Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě, diriguje Ernest Tomlinson.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Zaspívá nám Fritz Wunderlich, nezapomenutelný německý lyrický tenorista, který zářil především v mozartovském repertoáru. A bohužel také se shodou okolností dožil pouze necelých 36 let jako Mozart. V roce 1966 Wunderlich zemřel po pádu ze schodů. Jen pár týdnů ho dělilo od jeho debutu v newyorské metropolitní opeře. Naštěstí máme dochovány nahrávky jeho zpěvu jako doklad jeho talentu. My ho teď zastihneme jako prince Tamína v Mozartově poslední opeře Kouzelná flétna ve chvíli, kdy mu tři dámy ukázaly obrázek princezny Pamíny, dcery královny noci. Tamino je uchvácen její krásou a zpívá takzvanou obrazovou árii. Je kouzel plná zde ta tvář. Fritze Wunderlicha doprovodí berlínští filharmonikové vedení Karlem Böhmem.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Stejně jako byl za prvního básníka klavíru označován geniální Frédéric Chopin, hovořilo se jako o básníkovi klavíru, o jednom z největších českých, ale i světových pianistů 20. století, Ivanu Moravcovi. Takže teď dva básníci klavíru v jednom, totiž Chopinova etída Azdur v podání Ivana Moravce.

Antonio Vivaldi, aria Mamuda z třetího dějství opery La Verita di Cimento. Zpívá Paul Agnew a Modo Antiquo řídí Federico Maria Sardelli.

Disonance je nelibozvučný souzvuk tónů, vytvářející harmonické napětí. V klasické harmonii musí disonance vždy vyústit do libozvučné konsonance, tedy do harmonického klidu. V novější hudbě takové pravidlo neplatí. Stereotypní nadužívání disonance však často vede ke klišé, které je právem odmítáno většinovým publikem. Nápaditá práce s disonancemi a konsonancemi je přitom silným nosičem emocí, dodává hudbě výrazové napětí a dramatismus. Leonard Bernstein a jeho Dance Suite pro žestové kvinteto hraje soubor Stockholm Chamber Brass.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Bedřich Smetana a klavírní skladba Slavnost českých rolníků z cyklu Sny hraje Tomáš Výšek.

D-dur, vaše tónina. Wolfgang Amadeus Mozart, předehra k opeře Don Giovanni. Anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Jean-Louis Marchand byl obdivuhodným čembalistou a varhaníkem. V čembalu prý konkuroval dokonce Françoise Couperinovi. Ve varhanách dosáhl obrovského úspěchu nejen tím, že už ve 14 letech zastával post hlavního varhaníka v katedrále v Nevers a později v několika dalších kostelích v Paříži, ale hlavně poté, co mu Ludvík XIV. Svěřil post dvorního varhaníka. Těžko říci, co je pravdy na tom, že ze strachu před přímou konfrontací s varhanními improvizacemi Johanna Sebastiana Bacha Marchand raději utekl. V každém případě pro královský nástroj zanechal fantastické kusy a toto je jeden z nich. Frédéric Desanclos hraje Marchandovu Fugu pro varhany.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: A teď je před námi zhudebnění základní modlitby katolické a většiny křesťanských církví. Otčenáš, neboli latinsky Pater Noster. Asi bychom se nedopočítali, kolik skladatelů Otčenáš zhudebnilo od těch nejstarších po současné žijící autory. V každém případě to následující je z pera skladatele, jehož život vymezila pravděpodobně data 1490 až 1562. To úmrtí víme docela přesně, neboť v té době už byl Blám Adrian Willaert velmi ctěným regenschorym chrámu svatého Marka v Benátkách. Tedy Willaertovo zhudebnění modlitby Otčenáš a nizozemský komorní sbor.

Handel byl dokonalým mistrem svého oboru, schopen komponovat vynikající hudbu doslova pro všechny příležitosti. Ještě v Německu nebo Itálii psal krásné skladby pro katolickou i luteránskou liturgii, v Anglii stejně skvostně pro liturgii anglikánskou, psal koncerty, sbory, komorní hudbu, ale také třeba hudbu ke královskému ohňostroji nebo ke královské projížďce na řece. A ta nás zajímá právě teď. Vodní hudba, tři barevné a hudebně nápadité svity s menuety i anglickými tanci. Vynikající britský ansámbl Akademie staré hudby nám teď na nástroje z doby Handlovy zahraje pátou část z třetí svity vodní hudby v G-dur. Řídí Christopher Hogwood, mimochodem autor vynikající knihy o Handlovi a přední znalec jeho tvorby.

0: Modulace je plynulá změna tóniny, tak říkajíc za chodu. Skladba se otevře, dejme tomu v C-dur, po několika taktech začne modulovat a pokračuje třeba v F-dur. Většinou se nakonec pomocí dalších modulací vrátí do původní tóniny. Kdyby hudba nemodulovala, začala by být po chvíli stereotypní, statická. Modulace se používá jako prostředek hudebního pohybu, vývoje, harmonického klidu, střídaného napětím.
1: Genius, který podobně jako Mozart už v dětství cestoval po Evropě, byl oslavován jako skladatel a považován za jednoho z nejlepších evropských klavíristů své doby. Johann Nepomuk Huml. 2 roky byl Mozartovým žákem a po Mozartově smrti sám učil Mozartova syna France Xavera. No a my si teď dopřejeme jiné humlovsko-mozartovské spojení, totiž Humlovu fantazii pro klavír C-dur, napsanou na motiv árie Figara z prvního dějství Mozartovy opery Figarova svatba. Hraje japonská pianistka Madoka Inui.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Bohuslav Martinů a finální věta z jeho koncertína pro klavír a orchestr. Hraje Emil Leichner, Českou filharmonii řídí Jiří Bělohlávek.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
2: Franz Berwald, švédský skladatel, který nikdy neslyšel žádnou ze svých symfonií naživo, protože ve Švédsku v jeho době nebyl orchestr, který by je byl schopen zahrát. A symfonie číslo 4, třetí věta, tedy skerco. Göteborské symfoniky řídí Neeme Järvi.

0: Oratorium je vokálně instrumentální dílo pro sbor, solisty a orchestr, které má děj, vypráví nějaký příběh. Nejčastěji jde o duchovní dílo na biblický námět, ale existují i světská oratoria, třeba na antické náměty.
1: Otevíráme přeslavné a mohutné vánoční oratorium Johanna Sebastiana Bacha. Kdyby se všech šest částí pro jednotlivé svátky vánočního období, připravené Bachem pro Vánoce roku 1734 a 5, provedly za sebou, trval by takový koncert bezmála 3 hodiny. My si teď dopřejeme jen několik minut, a sice z 5. části vánočního oratoria, připsané Bachem první neděli po novém roce. Mimo jiné je zde působivý tercet Ach, wann wird die Zeit erscheinen? Ach, kdy přijde ten čas, kdy přijde útěcha věřících? Zpívají a hrají členové Staatskapelle Dresden, řídí Petr Schreier.

Beethoven napsal dvě překrásné romance pro housle. Jednu v tónině G-dur jako opus 40, druhou v tónině F-dur jako opus 50. I když číslování neodpovídá chronologii kompozic, nýbrž vydání, je to celkem nedůležité. Dělí je od sebe jen 4 roky a jsou z období, v němž Beethovenovi došlo, že jeho postupující hluchota bude zřejmě neodvratitelná. V obou romancích je líbezná hudba, nikoli Beethoven bojovník, nýbrž Beethoven plný citu. Romance číslo 1 G-dur, Anne-Sophie Mutter, New Yorkská filharmonie, Kurt Masur.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Hvězdná portugalská klavíristka Maria João Pires patří k nejuznávanějším interpretkám mozartovského klavírního repertoáru, za něž byla také několikrát oceněna. Ale skvěle hraje i romantické mistry. Takto například známou arabesku C-dur Roberta Schumana.

Schumannovu arabesku C-dur hrála Maria João Pires. Georg Philipp Telemann, koncert pro violu G-dur, třetí věta, presto. Hraje Florian Deuter na violu a muzika Antiqua Köln.

V roce 1840 měla v Paříži premiéru Favoritka, opera Gaetana Donizettiho, italského operního skladatele Belcanta, krásného zpěvu a jeho oslavy skrze koloraturní a klenuté árie. V tomto roce začal skladatel, dosud slavný hlavně v Itálii, psát na objednávku pro pařížskou operu. Zkomponoval pro ní Dceru pluku a Favoritku, čtyřaktovou vážnou operu vedoucí nás do Španělska 14. století, k zvláštnímu milostnému trojuhelníku mezi kastilským králem Alfonzem, jeho milenkou a favoritkou Eleonorou a klášterním novicem Fernandem, který se do dívky zamiluje. Když zjistí, že Eleonora, již si směl za své zásluhy vzít, byla královou milenkou, rozhoduje se vrátit do kláštera. Eleonora mu později, poté co jí odpustí, umírá v náručí. My se vrátíme k okamžiku, kdy Fernando zjistí krutou pravdu. Pak v Donizettiho opeře zpívá tuto árii u nás hlasem malckého tenoristy Josefa Kalleji. Akademii svatého Martina vede Carlo Rizzi.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Felix Mendelssohn Bartholdy byl už od dětství mimořádně hudebně talentovaný. A navíc měl to štěstí, že jeho zámožná rodina jeho hudební vzdělávání vydatně podporovala a rozvíjela. Dokonce mu platila orchestry, aby si mohl ověřit zvuk svých skladeb. Mezi 12. a 14. rokem složil Mendelssohn 12 symfonií pro smyčcový orchestr. A jednu z těchto půvabných kompozic z toho zázračného chlapce si teď poslechneme. Alespoň tedy část. Finální větu z 8. symfonie pro smyčce D-dur hraje Orpheus Chamber Orchestra.

Úchvatná byla kariéra francouzského mistra Maréna Maréze. Jako virtuos na violu da gamba byl proslulý oslnivou technikou a nádherným tónem. Však to byl také žák legendárního pana Saint-Colomba, jak o tom vypráví i slavný film Všechna jitra světa. Ale Maré došel i ke skladatelskému uznání. Je autorem asi 600 skladeb pro gambu a dokonce i 4 oper. Ale přeci jen se dodnes nejčastěji setkáváme s jeho hudbou instrumentální, v níž málo kdy chybí jeho milovaná gamba. A v následujícím kousku tu budou hned dvě. Les voix humaines, lidské hlasy, pro dvě violy da gamba, hraje dvojice s názvem Le spectre de la rose.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Ottorino Respighi v orchestrální svitě římské slavnosti z roku 1928 vylíčil průběh gladiátorských zápasů, včetně trubkových signálů, strachu odsouzenců i hrozivého vrčení lvů. Někomu to přijde až příliš popisné, ale s orchestrem Respighi rozhodně zacházet uměl. Královský liverpoolský orchestr řídí Vasily Petrenko.

Josef Haydn, árie z opery Orlando Palladino. Zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Franz Schubert. První věta ze symfonie číslo 7 H-moll nedokončené. Vídeňské filharmoniky řídí Carlos Kleiber.

Pokud byste se někdy při toulkách Prahou zatoulali na Anenské náměstí, najdete na jeho nároží a ulice na Zábradlí pamětní desku s mužskou podobiznou a latinským nápisem Jacobus Gallus Carniolus hoc loco cantor 1586-1591. Tedy svědectví o tom, že na místě, kde stál v 16. století kostel svatého Jana na Zábradlí, působil 5 let jako kantor Jakob Handel Gallus, skladatel slovinského původu, který žil a tvořil i ve Vídni, v Olomouci a nakonec tedy v Praze. Byl to velmi plodný autor motet a mší, ale také půvabných světských madrigalů, z nichž jeden nám teď nabídne soubor Societas Incognitorum, Dulcis amica veni. Přijď, sladká přítelkyně.

Víte, kdo vymyslel originální, de facto volnou formu klavírní fantazijní miniatury a nazval ji nocturnem? Hudební badatelé jsou přesvědčeni, že poprvé tento termín pro své dílo použil irský klavírista a skladatel John Field, a to během svého pobytu v Rusku, kterého okouzlilo. Svá první tři nocturna vydal už v roce 1812. Celkem je autorem 18 nocturen. Je to úžasný barevný klavírní svět, do nějž nás teď nechá nahlédnout britský interpret Benjamin Frith, hrající Fieldovo nocturno číslo 3 Azdur.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Jean-Philippe Rameau nebyl jen nejvýznamnějším francouzským skladatelem 18. století, ale také vynikajícím hudebním teoretikem, čembalistou a varhaníkem. Jeho ornamentální díla se stala prototypem rokokového stylu. Jeho opery a operní styl ukončily

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Česko-německá muzikoložka, čembalistka, varhanice, hráčka na kladívkový klavír Barbara Maria Willi, která u nás velkou měrou přispěla k vlně zájmu o starou hudbu a její historicky poučenou interpretaci, teď ve své poučené interpretaci zahraje kancon in F pro loutnový spinet od německého protestantského skladatele a vynikajícího varhaníka přelomu renesance a baroka Hanse Lea Haslera.

tempová označení jako allegro, largo, andante, presto mívají i výrazový obsah. Allegro třeba znamená rychle, ale i vesele. Není správné je uvádět jako názvy vět a skladeb. Jsou to pokyny pro interpreta, ne pro posluchače. Antonio Vivaldi, první věta z koncertu pro dva lesní rohy a orchestr. City of London Baroque Symphonia řídí Nicholas Kremer.

Ludwig van Beethoven, druhá věta Adagio cantabile ze sonáty pro klavír číslo 8 C-moll opus 123. Hraje Valentína Kameníková.

Modulace je plynulá změna tóniny, tak říkajíc za chodu. Skladba se otevře, dejme tomu v C-dur, po několika taktech začne modulovat a pokračuje třeba v F-dur. Většinou se nakonec pomocí dalších modulací vrátí do původní tóniny. Kdyby hudba nemodulovala, začala by být po chvíli stereotypní, statická. Modulace se používá jako prostředek hudebního pohybu, vývoje, harmonického klidu, střídaného napětím. Albert Russell, učitel Bohuslava Martinů a námořník, symfonie číslo 3 G-moll, finální věta, Brněnskou filharmonii řídí Václav Neumann.

Wolfgang Amadeus Mozart, kancioneta Dona Giovanniho z druhého dějství opery Don Giovanni. Zpívá Matthias Gerne, symfonický orchestr Švédského rozhlasu řídí Manfred Honeck.

V horkém srpnu roku 1844 pobýval Hector Berlioz v jeho francouzském Nice u moře a tam za krátký čas složil působivou koncertní předehru. Původně se jmenovala Věž v Nice, poté Růžový korzár. Nakonec jen korzár, jako slavná báseň Lorda Byrona o hrdinském korzáru Konrádovi. Berliozova předehra má asi 9 minut a takto zní v nahrávce londýnského symfonického orchestru s André Previnem.

který nezná hranice a vyraste vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a odléta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Programem Stanice vás stále provází autor výběru hudby Rafael Brom. Pro další chvíle vysílání jsem vybral pátou sonátu pro violončelo a klavír D-dur, opus 102 číslo 2 Ludwiga van Beethovena. Hrají Heinrich Schiff a Till Fellner.

To byla sonáta pro violončelo a klavír číslo 5 D-dur, opus 102 číslo 2 Ludwiga van Beethovena. Hráli Heinrich Schiff a Till Fellner. Následující necelá hodina vysílání stanice Český rozhlas D-dur patří průvodní hudbě ke hře Williama Shakespearea Sen noci svatojánské, kterou Felix Mendelssohn Bartholdy zkomponoval pro recitátora, sólové ženské hlasy, sbor a orchestr. Hudba obdržela dvě opusová čísla, neboť úvodní část, předehru, opus 21, napsal skladatel na počátku kariéry, bylo mu 17 let, zatímco větší část díla vznikla prakticky ke konci jeho tvorby a života, 5 let před smrtí autora a dostala opusové číslo 61. Účinkují Judy Dench, recitace, Kathleen Butlová, soprán, Frederika von State, mezzosoprán, sbor festivalu v Tanglewood, sbormistr John Oliver a Bostonský symfonický orchestr. Řídí Seiji Ozawa.

Vysíláním stanice vás provází autor výběru hudby Rafael Brom. V programu teď následuje sonáta pro housle a basso continuo c-moll Drážďanská od Antonia Vivaldiho. V Riomově katalogu jeho skladeb číslo 5. Hrají Fabio Biondi, housle, Maurizio Nadeo, violoncello a Rinaldo Alessandrini, cembalo.

Sonátu pro housle a basso continuo C-moll Drážďanskou od Antonia Vivaldiho v Riomově katalogu číslo 5 hráli Fabio Biondi, housle, Maurizio Naddeo, violoncello a Rinaldo Alessandrini, cembalo. V programu dále vystoupí Dieter Klöker, klarinet a pražský komorní orchestr, který řídí Gernot Schmalfus. Budou hrát serenádu pro klarinet a orchestr D-dur od Michaela Haydna v katalogu jeho skladeb číslo 68.

0: To byla serenáda pro klarinet a orchestr D-dur od Michaela Haydna v katalogu jeho skladeb číslo 68. Hráli Dieter Klöker, klarinet, a pražský komorní orchestr, který řídil Gernot Schmalfuss.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Dalším autorem programu je barokní italský komponista Giovanni Battista Martini z Bologny, známý jako Padre Martini. Z jeho duchovní tvorby uslyšíte motetto Protexisti me Deum, vybrané z pojednání svatého Augustina, římského biskupa, o žalmech, tedy ex tractatu Sancti Augustini, episcopi super psalmos. Zpívá Terry Way, kontratenor, hraje soubor La Gioia Armonica, který tvoří Margit Iblakl, psalterium, Andreas Kuipers, cembalo a Michael Freimuth, loutna. Řídí Jürgen Bannhölzer.

Slyšeli jste moteto pro sólový hlas, kontratenor a obligátní nástroje pro texisty Medeum. Ochránil si mě, Bože. Vybrané z pojednání svatého Augustina, římského biskupa, o žalmech. Tedy extractatu Sancti Augustini Episcopi Super Psalmos. Zpíval Terry Way, kontratenor, hrál soubor La Gioia Armonica, který tvořili Margit I. Blackl, Psalterium, Andreas Kniepers, Cembalo a Michael Freimuth, Loutna. Řídil Jürgen Banzhelzer. A následuje orchestrální serenáda číslo 1 D-dur, opus 11. Johannesa Brahmse. Hraje Česká filharmonie, řídí Jiří Bělohlávek.

0: Česká filharmonie, dirigent Jiří Bělohlávek, hrála serenádu číslo 1 D dur opus 11. Johannesa Brahmse.
1: Český rozhlas D dur.
0: Programovou řadu, kterou připravil Rafael Brom, uzavře cyklus lidových tanců pojmenovaných podle místa svého původu. Montferratu v italském regionu Piemont, tedy 12 Montferinas, opus 19, Mucia Clementiho. Hraje Howard Shelley.

To byl cyklus lidových tanců pro klavír, pojmenovaných podle místa svého původu, Montferratu, v italském regionu Piemont, tedy 12 Montferinas, opus 19. Mucia Clementiho. Hrál Howard Shelley.

zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Následujícím časem vysílání vás bude provázet autor výběru hudby Rafael Brom. Nejprve uslyšíte sonátu pro housle a klavír číslo 2 Bohuslava Martinů. Hrají Hana Kotková a Simon Maligen.

To byla sonáta pro housle a klavír číslo 2 Bohuslava Martinů. Hráli Hana Kotková a Simon Maligen. A program bude pokračovat orchestrální hudbou. Uslyšíte slováckou suitu opus 32 Vítězslava Nováka. Hraje Pražská komorní filharmonie, řídí Jiří Bělohlávek.

Pražská komorní filharmonie, kterou řídil Jiří Bělohlávek, hrála slováckou suitu opus 32 Vítězslava Nováka. Z komorní hudby Františka Vincence Kramáře, Kromera, kdysi kapelníka císařské dvorní kapely a dvorní skladatel ve Vídni, jsem vybral kvintet pro flétnu, housle, dvě violy a violončelo D-dur opus 49. Hrají Bruno Majer, flétna a Stamicovo kvarteto.

0: Flétnista Bruno Mayer a Stamicovo kvarteto hráli kvintet pro flétnu, housle, dvě violy a violončelo D-dur, opus 19. Františka Vincence Kramáře Kromera.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Josef Bohuslav Förster, další autor programu, komponoval v mnoha žánrech hudby. V oboru koncertantních skladeb je ale jeho odkaz skromný. Zanechal dva houslové a jeden violončelový koncert a kapričo pro flétnu s komorním orchestrem. Dnes jsem vybral jeho druhý koncert pro housle a orchestr D-moll opus 104. Solo má Ivan Ženatý, filharmonii BBC řídí Jiří Bělohlávek.

Ivan Ženatý a Filharmonie BBC s dirigentem Jiřím Bělohlávkem hráli koncert pro housle a orchestr číslo 2 d-moll opus 104 Josefa Bohuslava Förstera. Následující skladbu jsem vybral z odkazu fenomenálního pianisty raného romantismu Jana Ladislava Dusíka. Bude to sonáta F-dur opus 65 pro flétnu, violončelo a klavír. Hrají Clive Conway, flétna, Christine Shillitoe, violončelo a Christine Crochot, klavír.

0: To byla sonáta pro flétnu, violončelo a klavír F-dur, opus 65. Jana Ladislava Dusíka. Hráli Clive Conway, flétna, Kristýne Šilitou, violončelo a Christine Kroshow, klavír.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ve vysílání je stále s vámi autor výběru hudby Rafael Brom. Druhá symfonie B-dur Antonína Dvořáka měla pohnutý osud. Byla dokončena počátkem října roku 1865 a premiéru měla v březnu 1888. Bylo to dva roky před osmou symfonií a po 23 letech po ukončení první verze jejího rukopisu. Symfonii číslo 2 B-dur opus 4 Antonína Dvořáka hraje Česká filharmonie. Řídí Václav Neumann.

Dechové kvinteto Akademia hrálo serenádu Indis pro dechové kvinteto českého skladatele klasicismu Václava Vincenta Maška.

0: Dechové kvinteto Akademia hrálo serenádu Indis pro dechové kvinteto českého skladatele klasicismu Václava Vincenta Maška.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ke konci koncertní řady, kterou připravil Rafael Brom, uslyšíte hudbu k Shakespeareovi, suitu pro orchestr od Viléma Blotka. Hraje symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, řídí Libor Hlaváček.

Tak to byla suita pro orchestr s názvem Hudba k Shakespeareovi od Viléma Blotka. Hrál symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Řídil Libor Hlaváček. A ještě drobná skladba z odkazu Karla Stamice, syna slavného hudebního genia Jana Václava Stamice, zakladatele Mannheimské kompoziční a interpretační školy. Bude to kvartet pro klarinet, housle, violu a violončelo, A-dur, opus 14. Hrají Filip Cooper, klarinet, Thibaut Vier, housle, Noel Santos, viola a Filip Ferret, violončelo.

Kvartet pro klarinet, housle, violu a violončelo a dur opus 14. Karla Stamice hráli Filip Cooper, klarinet, Thibaut Vier, housle, Noel Santos, viola a Filip Ferret, violončelo.

Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. A teď dotek Bachova génia. Hodiny a dny doslova bychom mohli naslouchat hudbě kantát, které Johann Sebastian Bach napsal jen ve svém lipském období. K jeho úkolům kantora zde patřilo kromě komponování i provádění hudby při různých událostech města a organizování hudebního provozu ve čtyřech hlavních městských kostelech i povinnost související s postem kantora ve škole svatého Tomáše. Od roku 1723, kdy byl Bach jmenován kantorem v Lipsku, zde vzniklo obrovské množství duchovních i světských kantát a motet pro všechny příležitosti a církevní svátky. Mimo jiné 5 kompletních cyklů kantát pro celý církevní rok. My nahlédneme do kantáty Wir danken dir Gott, děkujeme ti Bože, děkujeme ti, Bachův katalog BVV 29. Symfonii z kantáty zahraje italský ansámbl Academia Byzantina, který vede čembalista Ottavio D'Antone.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Skerco ze symfonie číslo 3 S-dur Eroika Ludwiga van Beethovena. Hraje na dobové nástroje orchestr revoluční a romantický, řídí John Elliot Gardiner.

Basso Continuo je skupina nástrojů v rámci barokního ansámblu, která se stará o basovou linku a současně o harmonický základ skladby. Nástrojové obsazení je variabilní, ale typicky jde o violončelo a kontrabas spolu s čembalem nebo malými varhanami. Basso Continuo je tedy harmonický a také rytmický fundament pro práci melodických nástrojů nebo zpěvních hlasů. Girolamo Fantini, sonáta pro trubku a Basso Continuo číslo 8. Hrají Niklas Eklund a Knut Johannessen.

Claude Debussy byl jediný, který rozvíjel celý život estetiku impresionismu. Jeho Svit měsíce, tedy Clair de Lune, nelíčí přírodní světelné efekty, ale náladu, kterou vyvolávají. Debussy, Clair de Lune, hraje Ivan Moravec.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Jedním z lidí, kteří byli nejblíže velkému Beethovenovi, byl Ferdinand Ries, který byl nejprve žákem velkého skladatele a také jeho chráněncem, posléze sekretářem, kopistou a po skladatelově smrti i autorem autentických vzpomínek na Beethovena. Byl také výtečným interpretem Beethovenových skladeb a byl také brilantním klavíristou a zručným skladatelem, což právě teď dokážeme. Část Riesovy sonatiny pro dva klavíry C-dur přednesou Vasilij Primakov a Susan Kagan.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus, samá hudba.
1: Josef Haydn, první věta z koncertu pro trubku a orchestr S-dur. Hraje Hakan Hardenberger, Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Velmi půvabnou hudbu vtělil Georg Friedrich Händel do souboru svých 12 koncerty Grossi opus 6. Pravda, ne vždy jen tu svou, použil i témata Domenika Scarlattiho a dalších současníků, i svá vlastní jinde už užitá témata, ale tím krásu těch koncertů neumenšil. Možná naopak. Onu solistickou skupinku, takzvané concertino, tu tvoří dvoje housle a violončelo, takzvané ripieno, větší skupinku, s níž ta menší krásně komunikuje, smyčcový orchestr s čembalem. A není bez zajímavosti, že těchto 12 malých skvostů složil Händel během jediného podzimního měsíce roku 1739. My si poslechneme čtvrtou část Allegro ze 4. koncerta Grossa a moll, The English Concert a Trevor Pinnock u čembala.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Na stanici D-dur se ladíme do D-dur, protože právě do té tóniny vepsal Wolfgang Amadeus Mozart svou brilantní předehru k úspěšné opeře Figarova svatba. Tempové označení je presto, velmi rychle, a také proto je ten kus tak efektním a oblíbeným bodem koncertních programů. Toto je nahrávka předehry k Mozartově čtyřaktové komické opeře Figarova svatba od Akademie svatého Martina a Neville Marinera v jejím čele.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Následuje madrigál frankoblámského skladatele Jeana Guillota, který celý život prožil v 16. století a většinu z něj, více než 25 let, strávil v dnes belgickém městě Liež, Lutych, kde byl uznávanou autoritou hudebního a vůbec kulturního života. My si z díla Jeana Guillota poslechneme půvabný francouzský madrigál Je suis amoureux d'une fille, jsem zamilován do jedné dívky. Zpívá soubor Cinquecento.

Johann Sebastian Bach, sonáta E-dur pro flétnu a basso continuo, druhá věta. Hraje Yoshimi Oshima, Jaroslav Tůma a Petr Hejný na violončelo.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Manuel de Falla byl nejtalentovanějším španělským hudebním skladatelem. O španělský folklor se zajímal etnograficky i jako o inspiraci pro vlastní tvorbu, kterou však rozvíjel hlavně ve Francii pod vlivem impresionistů. Manuel de Falla, ohňový tanec Philharmonia Orchestra, řídí Carlo Maria Giulini.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Claudio Monteverdi byl završitel hudební renesance a iniciátor slohu barokního. Jeho žalm Cantate Domino zpívá sbor Westminsterské katedrály.

Antonín Dvořák a skladba populární u všech violončelistů světa. Klid lesa pro čelo a orchestr opus 68. Hraje Petr Nouzovský, komorní filharmonii Pardubice řídí Stanislav Vavřínek.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Domenico Scarlatti a jeho sonáta číslo 30 ve formě fugy. Hrají Matěj Fremel a Patrik Vacík na kytary.

Ludwig van Beethoven, Romance pro housle a orchestr číslo 2 F-dur opus 50. Hraje Anne-Sophie Mutter, New Yorkskou filharmonii řídí Kurt Mazur.

Sonáta je tak trochu symfonie v komorní podobě pro jeden nebo dva nástroje. Spojuje ji s ní vícevětý půdorys, sonátová forma v první větě a to, že se od sonáty i symfonie očekává jistá závažnost, významnost. V sonátách pro vícehlasé nástroje, jako je klavír, čembalo, harfa, varhany, většinou hrají tyto nástroje sólově. Hoboj, fléta, violončelo pak bývají doprovázeny klavírem. Vrcholem sonátové literatury je a asi navždy zůstane cyklus 32 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena. Karl Philipp Emanuel Bach, sonáta pro flétnu a varhany D-moll, druhá věta. Hraje Yoshimi Oshima na flétnu, Jaroslav Tůma na varhany.

Příběh čtvrté věty Haydnovy symfonie číslo 45 Fis-moll je velmi známý. Hudebníci Haydnova orchestru se už chtěli vrátit z letního sídla prince Esterházyho do Eisenstadtu, kde měli rodiny. A když se princ k návratu neměl, obrátili se na svého kapelmajstra. Haydn to pak vyřešil diplomaticky, skrze hudbu. Věty jeho nové symfonie postupovaly jako obvykle, ale ve finální čtvrté, když začala živá věta a mířila podle všeho k závěru, najednou pauza a začalo adagio, překvapivě opět pomalá hudba. Tady musel princ, hudební znalec, rozhodně zbystřit. A pak to přišlo. Dva hudebníci přestali hrát, zhasli svíčku u pultu a odešli. Další dva, další, až nakonec tam seděli jen Haydn a Luigi Tomasini u prvního pultu. Dohráli, sfoukli, odešli. Hudby milovný kníže údajně vtipný vzkaz pochopil, druhý den se dvůr vracel do Eisenstadtu. Tak prosím, díky této větě symfonie na odchodnou Academy of Ancient Music vede Christopher Hogwood.

Úchvatný je svět písní France Schuberta a vůbec celé jeho tvorby. Člověk si vždycky musí položit otázku, jak by se asi jeho originální hudební jazyk a kompoziční mistrovství vyvíjely dále, kdyby Schubert nezemřel v 31 letech. Kdyby ale v historii ani v hudební neplatí, takže můžeme jen žasnout nad tím, co stihl dokončit. Třeba Pstruha, slavnou píseň a na základě jejího úspěchu pak i kvintet s variacemi na Pstruha ve čtvrté větě. Nám tu známou Schubertovu píseň na Schubartův text o lapené rybce zaspívá Bryn Terwl za klavírního doprovodu Malcolma Martinova.

Antonio Vivaldi, třetí věta z koncertu pro dvě trubky a orchestr, hrají Christian Steele Perkins, Michael Max, City of London Baroque Symphony a řídí Nicholas Kremer.

Tento kus nesmí chybět v repertoáru žádného klarinetového virtuóza. Karl Maria Weber, klarinetový koncert číslo 2, třetí věta a la Polaka. Hraje Orpheus Chamber Orchestra, na klarinet hraje Charles Neidich.

Georg Philipp Telemann, koncert pro zobcovou, příčnou flétnu a orchestr e-moll, čtvrtá věta, presto. Hrají Penelope Evison, Klas Persson a Drottingholský barokní soubor.

V roce 1946, kdy německý skladatel Paul Hindemith žil a tvořil ve Spojených státech amerických, zkomponoval čtyřvětou Symfoniu Serenu, již mu premiéroval Dallaský symfonický orchestr s Antalem Dorátem. Druhá věta Symfonie Sereny, to je Hindemithova humorná parafráze Beethovenova vojenského pochodu číslo 1, složeného v roce 1809. Jeho motivy procházejí celou větou, proplétané v hravém kontrapunktu. Poslechněme si. Geschwindmarsch by Beethoven od Paula Hindemitha hraje Gewandhaus Orchester Lipsko, diriguje Herbert Blomstedt.

Wolfgang Amadeus Mozart a opera Don Giovanni, duet Cerlini a Leporella, zpívají Arian James a Ildebrando d'Arcangelo, anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Čajkovského Labutí jezero je balet na německou pohádku. Moskevskou premiéru připravil český choreograf Reisinger. Reakce byly rozpačité, ale nakonec se Labutí jezero stalo nejúspěšnějším baletem všech dob. Tanec Labutí z Labutího jezera hraje Saitokinen orchestra, řídí Seiji Ozawa.

Jedním z řady skladatelů, kteří někdy v průběhu poloviny 16. století přicházeli ze severu Evropy do Itálie a organicky propojili polyfonní franco-vlámský styl kompozice se zpěvným stylem italským, byl i Vlám Adrian Willaert, který posléze zakotvil ve městě na Laguně v Benátkách, kde také poté, co 35 let řídil kůr chrámu svatého Marka, roku 1562 zemřel. Nám teď sbor La Capella Real de Catalunya a soubor starých nástrojů Esperion 20 zařízení Jordiho Savala přinášejí Willaertovu světskou skladbičku žertovnou Villanelu o starých nepříjemných ženách, bláznivých a krvežíznivých.

Johannes Brahms, třetí věta ze symfonie číslo 3 F-dur opus 90 ve skladatelově úpravě pro dva klavíry. Hrají Ledevik Kolett a Jakub Bogárd.

Mezi lety 1727 až 30 napsal Johann Sebastian Bach šestici triových sonát pro varhany, která měla být podle některých muzikologů studijním materiálem pro Bachova nejstaršího syna Wilhelma Friedemana. A podařilo se. Wilhelm Friedemann pak skutečně získal poměrně prestižní místo varhaníka v Sophienkirche v Drážďanech a záhy se tam proslavil svou virtuózní hrou na varhany. Možná mu k tomu skutečně dopomohla i tato skladba jeho otce Johanna Sebastiana Bacha. Triová sonáta číslo 6, první věta, prý takřka vivaldiovská. A u varhan Ivan Sokol.

Johann Nepomuk Huml byl ve své době považován za nejlepšího klavíristu v Evropě a pochopitelně největší část svého skladatelského umění věnoval právě tomuto nástroji. Je také podepsán

stán pod velmi oceňovanou metodou klavírní výuky. Pro mistrovství děl na klavír se ale někdy zapomíná na to, že Hummel komponoval výjima symfonií i všechny další druhy hudby v takovém uhlazeném, pozdně klasicistním stylu. Doloží to finální rychlá věta jeho koncertu pro trubku a orchestr Esdur, a to v mistrovském podání francouzské trubkové legendy Maurice Andrého, pařížského orchestrálního souboru a dirigenta Jeana Pierre Valaise.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Náš další starý mistr, kterého uvádíme, se narodil v roce 1567 v Liberci, tedy Reichenbergu. Byl to nejen skladatel, ale také hudební teoretik a dokonce básník a spisovatel. Němec Christoph Demancius. Mimo jiné vytvořil první slovník hudebních pojmů v němčině. Působil v Lipsku, Žitavě a při Freiberské katedrále. My si z bohatého, leč jen zlomkovitě zachovaného díla tohoto Monteverdiho současníka poslechneme polský tanec a galiardu. Demanciovi tance hraje Klemenčič Konsort.

Co se týká hudby, byl asi nejmocnějším mužem na Habsburském císařském dvoře v prvních 4 desetiletích 18. století Johann Josef Fuchs. Začalo to prý tím, že císař Leopold I., který měl ve zvyku o nedělích a svátcích obcházet vídeňské kostely podle toho, kde se hraje nejlepší hudba, si všiml varhanní hry mladého Fuchse. Na jaře 1698 byl Fuchs přijat do služeb císařského dvora a jeho kariéra tam závratně stoupala až k postu nejvyššímu, vrchního císařského kapelníka. My dnes vnímáme Fuchse především jako vynikajícího teoretika, mimo jiné autora mistrovské učebnice kontrapunktu. A na jeho vlastní tóny tak trochu zapomínáme. Tak pro připomínku. Victime Paschali Laudes, velikonoční sekvence pro sóla, sbor a orchestr Johanna Josefa Fuchse. Zpívá vokál ensemble a hraje orchestr Wiener Akademie, provedení řídí Martin Haselbeck.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Gabriela Beňačková, česká operní pěvkyně slovenského původu, strávila na scéně Pražského národního divadla bezmála 30 let. Od 70. let byla také sólistkou Vídeňské státní opery, triumfovala v Metropolitní opeře a na mnoha dalších světových scénách. Zde i u nás samozřejmě byla a je pro mnohé své příznivce vynikající Mařenkou v Prodané nevěstě, Nepřekonatelnou Rusalkou nebo Jenufou v Janáčkově pastorkyni. My vám teď připomeneme hlas Gabriely Beňačkové i s tou slovanskou slzou, jak o něm psali kritici, v árii ruské opery a v ruštině. Tady je árie Nataši z opery Sergeje Prokofieva Vojna a mír. Gabrielu Beňačkovou doprovodí Česká filharmonie s Václavem Neumannem.

0: téma, to je ta nejvzácnější ingredience hudební alchymie od klasiků až po tradičně uvažující skladatele 20. století. Výrazná hudební myšlenka, často tvořená jen několika tóny, musí být tvárná. Je to stavební materiál, z něhož skladatel buduje hudební katedrálu. Existují symfonické nebo sonátové věty postavené na jediném tématu, typičtější je ale dvojice kontrastních témat, hlavního a vedlejšího.
1: Co říci o Beethovenově Osudové, o jedné z nejslavnějších a nejhranějších symfonií světa, která nikdy nechybí v žádném žebříčku popularity světových symfonií, která se stala takřka ikonou západní hudby a jejíž vstupní čtyřtónový motiv, nazývaný motivem osudu, je snad tím nejrozpoznatelnějším, nejúdernějším a nejosobitějším v hudební historii. Znají ho i ti, kteří jinak o klasické hudbě nevědí prakticky nic. Nenáhodou se stal mimo jiné znělkou válečného vysílání BBC. Zvláštní je také fakt, že tento rytmus, tři krátké, jedna dlouhá, je písmeno V v Morseově abecedě. Připomínám, že Samuel Morse uskutečnil první telegrafické vysílání své signální abecedy až v roce 1844. A V je zároveň symbolem vítězství, victory, jak v anglosaských zemích někdy pátou symfonii označují. Onen motiv osudu a celá pátá se staly symbolem Beethovenova boje proti nepřízni osudu v podobě hluchoty, pro skladatele nejtragičtější rány. Přesto, nebo možná právě proto, je dílem génia, které musí uchvátit pokaždé. Tady je ta slavná první věta osudové. Českou filharmonii vede Václav Neumann.

Brahmsova poslední čtvrtá symfonie E-moll, někdy nazývaná epická, vznikla v polovině 80. let 19. století a Brahms si pro první provedení položil podmínku, že nejprve celou partituru sám projde s orchestrem, než se rozhodne seznámit s ní veřejnost. Premiéru, která byla provázena velkým úspěchem, řídil sám 52-letý skladatel v Meiningenu. Jediná z jeho symfonií končí v molové tónině, E-moll, což uslyšíme, protože necháme znít závěrečnou čtvrtou větu, vzácný příklad symfonické pasakálii, řekněme variací nad ostinátním basem. Za osmitaktové téma, které tu ovšem nezní jen v basu, ale i v dalších hlasech, si Brahms vybral nápěv jedné Bachovy kantáty. Zazní hned v úvodu, v akordech, a pak se nad ním začne stavět to bohaté předivo 30 průběžných variací. Vídeňští filharmonikové Leonard Bernstein.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Ne, Beethoven jako minimalista, to je nepřijatelná představa. A přesto základním principem evoluční hudby je opakování. Zatímco takzvaná expoziční hudba představuje posluchačům nové motivy, nové melodie a rytmické prvky, evoluční hudba tento materiál rozvíjí tím, že ho s určitými podstatnými obměnami opakuje. Typickou evoluční formou je fuga, kterou jsme zvyklí vnímat jako mohutnou, vpřed se valící řeku. Ale i zde často žasneme, kolikrát si autor bez nějakých výraznějších proměn dovolí zopakovat téma. To se znovu a znovu opakuje a jeho účinnost neopadá.

Téma v této Bachově fuze zaznělo celkem 14krát. Sice pokaždé v jiné tónině a v jiném hlase, ale samo o sobě se nijak neměnilo. Přesto by asi málo kdo z nás označil tuto hudbu za statickou. Naproti tomu následující ukázka půjde asi mnohým z posluchačů proti srsti.

čekáte na změnu, na kontrast, nedočkáte se ho. Tato píseň trvá přes čtvrt hodiny a ostinátní doprovod rotuje bez jediné změny od začátku do konce. Nelze mu však upřít účinnost a určitou rafinovanost. Všimněte si, jak se rytmus v každém druhém taktu jakoby zadrhne. To mistr bubeník přesune jeden úder o 16-novou hodnotu dopředu a po něm vznikne miniaturní pauza. Je to detail, ale o detaily tu právě jde.

Této hudbě se říká funky. Za mlada jsem ji hodně poslouchal a hlavně hodně hlasitě, což přivádělo mé rodiče k zoufalství. S otcem jsme vedli debaty, které nikdy nikam nedospěly. Já tvrdil, že tahle muzika je strhující jízda. Otec naopak tvrdil, že ta hudba vůbec nikam nejede a pořád jen stojí na místě. Od té doby se hodně změnilo. Já se naučil poslouchat Beethovena a Brahmse a sotva jsem začal chápat, co znamená skutečné evoluční rozvíjení hudebních myšlenek, vtrhl důsledný repetitivní princip i do vážné hudby. Minimalismus se stal největším hudebním překvapením druhé poloviny 20. století.

Tato hudba není překvapivá svou novostí, nýbrž svou přijatelností pro všechny typy posluchačů. Líbí se malým dětem ve školách, rokovým pubescentům i ctitelům vážné hudby. Ti ji po překonání prvního šoku přijímají díky její evolučnosti. I také díky tomu, že určité repetitivní prvky jsou obsaženy ve všech obdobích hudební historie. Jim se budeme věnovat v našich třech pořadech, abychom se nakonec obloukem dostali zase k minimalismu. Nelze začít jinde než u gregoriánského chorálu. Tento církevní zpěv má většinou charakter jaksi bezbřehé jednohlasé melodie, ale některé jeho odnože už bohatě využívají opakování jako základního výrazového prostředku. V následující ukázce zní stále dokola jeden princip. Mnohanásobně opakovaný jeden tón s následným čtyřtónovým sestupem na konci každé zpívané věty.

0: Petra, lapis angularis, et cetera, huius modi, quae magis ipsa sunt vera, equibus dincuntur iste similitudines non proprietates.
1: A také světská gotická hudba nesla repetitivní prvky. V době, kdy pan Guillaume de Machaut pracoval ve službách Karla IV., se po celé Evropě zpívaly truvérské a trubadurské písně. Měly mnoho slok, takže jedna melodie se točila s jiným textem stále dokola. Melodické zdobení se ještě tolik nepěstovalo, modulace neexistovaly vůbec, hudba tedy spočívala na mnohonásobném opakování. Maximálně se občas na téže melodii vystřídal sólista a sbor.

Teď budeme mluvit o fóliích. Nemám samozřejmě na mysli ty fólie, pod nimiž se pěstují okurky, ani ty, co se lepí na okna, aby se tam nedostal zloděj, ale la folia, což byl rychlý portugalský tanec, který vznikl na konci 15. století a rozšířil se do celé Evropy. Spočíval na mnohonásobném opakování základní hudební myšlenky, která se obvykle nacházela v basu. Z fólií se postupně vyvinula barokní čakona. Ostatně o čakoně se v této písni také zpívá.

Hudební vývoj začal nezadržitelně zpět k baroku. U jeho kolébky stál i Claudio Monteverdi, jeden z největších hudebních novátorů všech dob. V jeho skladbách se mimo jiné objevují vzestupné a sestupné sekvence, což v podstatě není nic jiného než několikrát opakovaný motiv, který pokaždé zazní o tón níž nebo výš.

To byla ukázka z Monteverdiho proslulých mariánských nešpor. Z tohoto rozsáhlého díla se však k našemu tématu vine ještě jedna část, která svou krásou a originálností budí údiv až do dnešních dnů. Jde o sonátu Sopra Sancta Maria. Jak název napovídá, jde především o instrumentální hudbu. Dechový a smyčcový soubor se střídají ve svěží a rytmicky výrazné muzice, vzájemně si předávají motivy a při troše fantazie můžeme i zde, v tomto prvním patře Monteverdiho hudby, najít repetitivní prvky. Skladba má však ještě druhé patro, které je svěřeno sopránu, který mnohokrát za sebou zpívá jeden nepatrně obměňovaný motiv na slova Sancta Maria ora pro nobis, tedy Svatá Marie, oroduj za nás. Ony rytmické obměny sice trochu narušují repetitivní charakter hudby. Je však zřejmé, že zde nedochází k žádné evoluci tématu. To se prostě opakuje. Nic se tu nerozvíjí, nic negraduje, nic nikam nesměřuje. A přesto tato hudba dokonale souzní s naší duší. Ta se totiž také nechce stále jen vyvíjet. Touží po spočinutí, po klidu, po modlitbě a meditaci. Je jen na nás, jestli takový stav své duši alespoň na chvilku dopřejeme. Následující okamžiky jsou k tomu vhodnou příležitostí.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Úvodní skladbou koncertní řady z hudby 20. a 21. století po nejvíce, kterou připravil Rafael Brom, bude smyčcový kvartet číslo 6 Mozartův Stesk Otomara Kvěcha. Hraje kvarteto Apollon.

Kvarteto Apollon hrálo smyčcový kvartet číslo 6 Mozartův stesk od Otomara Kvěcha. A následuje předehra s názvem Na jihu, opus 50 Edvarda Elgara. Hraje Londýnská filharmonie, řídí Norman Delmar.

Londýnská filharmonie, dirigent Norman Delmar, hrála předehru Na jihu opus 50 Edvarda Elgára. Další skladbou programu bude sonáta pro housle a klavír A-dur Cezara Franka. Hrají Bohuslav Matoušek a Kaye Nyunoya.

0: Tak to byla sonáta pro housle a klavír A dur Césara Franka. Hráli Bohuslav Matoušek a Kaje Nyunoja.
1: Český rozhlas D dur.
0: Další skladbou programu bude koncert pro varhany, žestové, smyčcové a bicí nástroje číslo 2 od Jiřího Temla. Hrají Aleš Bárta, varhany a symfonický orchestr Českého rozhlasu. Řídí Luc Herbig.

Koncert pro varhany, žesťové, smyčcové a bicí nástroje číslo 2 od Jiřího Temla hráli Aleš Bárta, varhany a symfonický orchestr Českého rozhlasu. Řídil Lutz Herbig. Dalším autorem v programu naší stanice je Charles Valentin Alkan. Jeho koncertní sonátu pro violončelo a klavír E-dur opus 47. hrají violončelistka Emmanuel Bertrand a Pascal Amoyel, klavír.

0: Violončelistka Emmanuel Bertrand a Pascal Amoyel, klavír, hráli koncertní sonátu pro violončelo a klavír E-dur, opus 47. Charlese Valenténa Alcana.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vysílání stanice pokračuje skladbou Albana Berga. Bude to lyrická suita. Účinkují sopranistka Dawn Upshaw, v poslední větě Largo de Zlato a Kronos Quartet.

je Béla Bartók. Jeho suitu pro orchestr číslo 1, opus 3, bude hrát skotský symfonický orchestr BBC. Řídí Thomas Dausgaard.

0: To byla suita pro orchestr číslo 1 opus 3 od Bély Bartóka. Hrál skotský symfonický orchestr BBC, řídil Thomas Dausgaard.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Program, který posloucháte, připravil Rafael Brom. Ohlasem Mezinárodního kytarového festivalu Brno 2021 je nahrávka Evropského kytarového kvarteta. Založil ho v roce 2012 kytarista a skladatel Thomas Fellow. Dalšími členy jsou Rentko Dirks, Pavel Štajdl a Zoran Dukic. Soubor bude hrát skladbu Thomase Fellowa Three Short Stories. Tři povídky.

Three Short Stories, tři povídky Thomase Fellowa, hrálo evropské kytarové kvarteto. Dalším autorem je náš současník, australský komponista Ross Edwards, ročník 1943. Jeho skladbu Tance úplňku, Full Moon Dances, hrají Amy Dixon, altový saxofon a symfonický orchestr Sydney. Řídí Miguel Hart Bedoya.

Tance úplňku Full Moon Dances australského komponisty Rose Edwardse hráli Aim Dixon, altový saxofon a symfonický orchestr Sydney. Řídil Miguel Hart Bedoya.

0: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Následujícím časem vysílání vás bude provázet autor výběru hudby Rafael Brom. Nejprve uslyšíte sonátu pro housle a klavír číslo 2 Bohuslava Martinů. Hrají Hana Kotková a Simon Maligen.

To byla sonáta pro housle a klavír číslo 2 Bohuslava Martinů. Hráli Hana Kotková a Simon Maligen. A program bude pokračovat orchestrální hudbou. Uslyšíte slováckou suitu opus 32 Vítězslava Nováka. Hraje Pražská komorní filharmonie, řídí Jiří Bělohlávek.

Pražská komorní filharmonie, kterou řídil Jiří Bělohlávek, hrála slováckou suitu opus 32 Vítězslava Nováka. Z komorní hudby Františka Vincence Kramáře, Kromera, kdysi kapelníka císařské dvorní kapely a dvorní skladatel ve Vídni, jsem vybral kvintet pro flétnu, housle, dvě violy a violončelo D-dur opus 49. Hrají Bruno Mayer, flétna, a Stamicovo kvarteto.

0: Flétnista Bruno Mayer a Stamicovo kvarteto hráli kvintet pro flétnu, housle, dvě violy a violončelo D-dur, opus 19. Františka Vincence Kramáře Kromera.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Josef Bohuslav Förster, další autor programu, komponoval v mnoha žánrech hudby. V oboru koncertantních skladeb je ale jeho odkaz skromný. Zanechal dva houslové a jeden violončelový koncert a kapričo pro flétnu s komorním orchestrem. Dnes jsem vybral jeho druhý koncert pro housle a orchestr D-moll opus 104. Solo má Ivan Ženatý, filharmonii BBC řídí Jiří Bělohlávek.

Ivan Ženatý a Filharmonie BBC s dirigentem Jiřím Bělohlávkem hráli koncert pro housle a orchestr číslo 2 d-moll opus 104 Josefa Bohuslava Förstera. Následující skladbu jsem vybral z odkazu fenomenálního pianisty raného romantismu Jana Ladislava Dusíka. Bude to sonáta F-dur opus 65 pro flétnu, violončelo a klavír. Hrají Clive Conway, flétna, Christine Shillitoe, violončelo a Christine Crochot, klavír.